Karol Lušpaj zahral s komorným združením Rondo D-dur Henryho Persla pre trúbku a sláčikový orchester. Pokračujeme Mozartovou klavírnou sonátou D-dur, kchlov zoznam 576, hrá Jindra Kramperová.

Jindra Kramperová zahrala Mozartovú klavírnu sonátu D-dur, kchlov zoznam 576. Na záver prelúdia, prelúdium a fuga, opus 7 číslo 1, Marcela Duprého, hrá Imrich Sabot.

Imrich Szabo zahral Prelúdium a fúgu opus 7 číslo 1 Marcela Duprého. Z ranného prelúdia je to, vážení poslucháči, všetko. Deň v durových tóninách vám z Banskej Bystrice želá Ľuboš Kovačech. Do počutia.

Petrem Šeroufrem, já jsem se potkal ještě, když byl na studiích, viděl jsem jeho absolventskou inscenaci a takové první setkání, kde jsme už měli spolu hodně dlouhý hovor, se odehrál v 69. roce ve Zlíně, tehdy se to jmenovalo Gottwaldov, na přehlídce Jihomoravských divadel a tam jsme spolu, je to dosti bizarní, poněvadž jsme sledovali oba takzvaného pana Vajíčko, to byla taková figurka, která uváděla reklamy, ty socialistické reklamy, a oba jsme se mu smáli a velice rychle jsme se dostali do hovoru o divadle, velice rychle jsme se spolu zhodli v názorech na divadlo. Oba jsme měli silně vyvinuté konceptuální myšlení, jo. Takže jsme ke každé inscenaci vlastně vytvářeli takový ten takzvaný dramaturgicko-režijní koncept a jaksi zhodovali jsme se na potřebě nepřetržitého experimentování, na potřebě experimentovat s prostorem a také pro každou inscenaci hledat jakési specifické té výpovědi nejlépe pomáhající postavení prostoru, poněvadž jsme spolupracovali ve variabilním prostoru, tedy v prázdném prostoru, takzvané procházkové síně, což bylo sídlo nebo hrací sál divadla Na provázku, a pro ten jsme vždycky hledali pro každou inscenaci úplně nové postavení

0: Kou 120 někam, já nevím, třeba do Německa nebo do Francie, a on měl na volantu položenou knížku a on během toho šoferování četl. Jo, a jednou se stalo, nevím kam, jeli právě s Petrem Oslzlým a že říkal, člověče, jedu ti po té dálnici a najednou vidím, že přes dálnici přechází stádo bílých slonů. No on prostě usnul, měl vidiny, jo, tak ten Oslzka mu chytil ruce, držel ten volant a probudil ho a jeli dál, no, ale on pořád četl a vyžadoval to i po ostatní. Já vím, jak dusil strašně kluky, co studovali režii třeba tady na JAMU, jo, a možná i dramaturgy, prostě jim dal do druhého dne tak šílený úkol. Oni to někteří brali tak, že mají pocit, že on je schválně mučí. Ale možná mu nakonec za to byli vděční, že se to pro ně stalo tím nejdůležitějším v životě a tou potravou, kterou potřebují k tomu, aby vůbec mohli existovat.
1: Říkal, co chodíte do hospody, kdybyste si radši četli. Ale on byl opravdu neuvěřitelný čtenář. On byl schopný přečíst za týden x knížek a dokonce byl schopný řídit automobil a mít na volantě položenou knížku a číst. Takže já jsem se bál s Petrem jezdit, ale on, když jezdil s námi, tak nečetl.
0: On na rozdíl od některých jiných režisérů, ve kterých prostě takový ten záchvat divadelní byl pořádán, nedovedli se z toho vymanit, tak ten Sherry prostě za 3 vteřiny to střihl a jelo se dál. Jo, on totiž, tak jak já jsem měl strašně rád jeho inscenace, bych měl vzpomenout třeba Labirint světa, Lustau srdce, Velký Vandr, Shakespeare romány je 1, 2, 3, tak on vlastně nikdy příliš nefilozofoval, jo? On nechodil kolem toho a nedával ty příměry, víš, to musíš tak rád, jako bys mluvil s Bohem. On řekne, je, přijde, vidíš, to je kreten a hned mu šlusni na záda. Jo? Tak on dokázal prostě strašně dobře toho herce navíst a vždycky dbal na to, aby ty situace byly správně, což taky bylo vidět, že jo. A dokázal, to se mi líbilo, že na těch jeho inscenacích, že to člověk četl jak knížku, že tomu rozuměl, že chápal, proč ten člověk přichází zleva, jde doprava, proč teďka vyšplál prostě ke stropu. Jo, vždycky to bylo zdůvodněný. On sám říkal, že každá ta věc, rozumíš, tak nejseš přece debil, to musíš zkoumat jak diamant. Diamant má hrozně moc plošek, jak se to brousí, tak prostě intelektuál a inteligentní člověk problém zkoumá z mnoha.
2: Zhodovali jsme se v té potřebě prostě neustálého hledání, neustálého experimentování a také v potřebě hledat herecký výraz pro každou inscenaci. A té potřebě, kterou on tedy stanovil, nutno říct, hledat různé typy hereckého tréninku. A já jsem zase do toho vnášel, já jsem prodělal polské zkušenosti, byl jsem i u Grotowského v teatru Laboratorium a tady tu svoji zkušenost, jak bych řekl, performerskou, tak jsme se v tom velice zhodovali. A to jsme si i spolu jako pojmenovali, ale i s dalšími kolegy, jako vlastně, že naše směřování je divadlo světa. Jo? A tak kdybych řekl, že pro nás byla jako historickou inspirací, pro nás bylo Alžbětinské divadlo velkou a druhou velkou historickou inspirací. Pro nás byla Komedie dell'arte a také cirkusové klauniády. Takže ten záběr byl toho hledání a těch inspirací byl široký. Také jsme třeba společně objevili velkého divadelníka Jerome Savaryho a jeho Grand Magic Circus a v tom stylu jsme udělali jednu inscenaci Velký Vandr, která vycházela právě z té poetiky velkého magického cirkusu nebo Grand Magic Circus. Takže v tom smyslu toho divadla světa, divadla, které se snaží vlastně zachytit svět v jeho celosti a v jeho různorodosti, jsme vlastně čerpali různé inspirace. Vlastně naše dramaturgie, styl dramaturgie, kterou nám předal náš společný učitel a také zakladatel Husy na provázku, Bořivoj Srba, byla takzvaná nepravidelná dramaturgie. A to je dramaturgie, která zpracovává epická, básnická témata, literaturu faktu a jako témata, která přicházejí ze skutečnosti. A hry, které byly napsány prostě.

0: scénu, čili divadelní hry, dramata, tragédie, komédie. Z nich čerpá tá pravidelná dramaturgie a v té době začít programově dělat vlastní autorské scénáře, to bylo naprosté novum. A z té nepravidelné dramaturgie, a to bylo také něco, v čem my jsme se společně s Petrem, my dva, zhodovali, že není možné prostě rozvíjet nepravidelnou dramaturgii pravidelnými, jinými pravidelnými tvůrčími divadelními postupy. Proto jsme hledali vlastně nový herecký výraz, můžeme říct nepravidelný výraz, ale především proto jsme vytvářeli ty inscenace v tom prázdném prostoru, ve variabilním prostoru, čili můžeme říct nepravidelném prostoru, nepravidelné zacházení s těmi inscenacemi. A tak jsme vlastně tímhle způsobem pronikala ta nepravidelná dramaturgie úplně do všech složek divadelního díla a to vytvářelo ten jedinečný naprosto divadelní styl Husy na provázku.
1: Takže vlastně každá nová inscenácia byla hľadaním nějakého nového výrazu.
0: Ano, to úplně zákonitě. A to bylo jeden právě z těch postupů, na nich jsme se spolu zhodovali, že oba jsme měli tu hledačskou potřebu, ale na zároveň jsme tu hledačskou povinnost, jako pokud jsme chtěli být opravdu právě tomu programu nepravidelné dramaturgie.
2: My jsme byli k tomuto divadlu vychovávaní. Naši pedagogovia vedome nás vychovávali k tomu a keď sa aj pozriete na dejiny divadla, to sú dejiny neustálých inovácií, pokusov, omylov a tak ďalej. Takže my sme k tomu boli vedení, v podstate by som povedal školení, aby sme hodačo také po absolvovaní vyviedli. No a keď sme hľadali programové určenie, preto aj to meno Husa na provázku je, tak sme ho našli ideálne v obraze, ktorý má v predhovore ku svojej knižke Husa na provázku brnenský básnik Jiří Mahen. Umrel tu, spacha sebevraždu, je to tak 20 metrov, je tu knihovňa. A jeho obraz bol taký, že proste hus vedie človeka ako obzorom fantázie. Tá knižka šiestich libriet, ktoré vtedy pod týmto názvom Husa na provázku on uviedol, boli libretá, ktoré práve boli, voľa, kde by som povedal, napomedzi divadla, cirkusu, filmu a tak ďalej. A tento program sa nám páčil. My sme ho potom vyjadrovali a dodneska ho vyjadrujeme jedným slovom a tým slovom je nepravidelnosť.
1: Ak hovoríme o kolektívnej a autorskej tvorbe, o čom hovoríme, ak hovoríme o tejto tvorbe v spojitosti s Petrom Scherhauferom?
0: Dá sa říct, že v tom konceptu, v tom programu té nepravidelné dramaturgie všechny nebo většina těch inscenací, které jsme společně dělali, tak většina z nich byla autorské. Pro většinu z nich jsme vytvářeli scénář zároveň tedy a velice často, někdy Petr sám, ale to výjimečně, spíš z počátku, ale potom velice často jsme scénáře autorsky tvořili spolu. Pokud bychom mluvili o kolektivní tvorbě ve smyslu celého kolektivu i třeba hereckého, tak v tomto smyslu jsme nepředpokládali, nebo až na výjimky nepředpokládali, že herci budou zasahovat do scénáře, ale například u inscenace, což je jeden z takových největších děl Petra Scherhaufera, Karamazovci, tak tam jsme nejprve s celým tím hereckým souborem, který v tom byl obsazen a to byl celý soubor, jsme přečetli celý román Bratři Karamazovi Dostojevského a všichni měli možnost potom navrhovat pro svou postavu, co by případně, v čem by mohl být ten scénář dotvořen. Ale to byla spíš výjimka. On spíš čekal od herců v tom smyslu jako kolektivní tvorby, že budou nabízet různé formy vytváření těch svých postav a těch situací, v nich se ty postavy ocitaly.
3: Krátce po čtených zkouškách už chtěl režírovat a už chtěl samozřejmě vidět nějaký tvár a délku a tempo a tak dál a říkal, že prostě pro režisera, tak jak je to učil Sokolovský, je nejdůležitější tesařská tuška, aby uměli škrtat, aby uměli dělat perfektní škrty a vždycky mu záleží náleželo. On tomu říkal zlatý řez, kdy se láme druhá třetina inscenace do třetí. To je zlatý řez a tam na tom trval, aby už jsme se s tím moc nebabrali, jo, aby to frčelo prostě. Ten herec musel nabízet. Rozumíte, on řekl, no a teď tady potřebuju, abys přišel a teď se jako vychčíješ do rohu a ukáž mi čtyři varianty, jak chčíješ do rohu. On to vyžadoval. On neměl rád loutkový divadlo. Nemyslím jako žánr, ale aby byl jako režisér, který řekne, a teď zvedneš ruku a budeš držet do té doby, než řekneš tady ten text. On měl rád, když vlastně byla trošičku jakoby i oponentura, jo, aby se mohl dohádat a přesvědčit vás o své pravdě.
1: Do jaké míry on byl otvorený vlastně připomínkám, otvorený a potom, či jich to dokázal aj prijať?
3: No samozřejmě, že je přijal. A pak řekl, že to vymyslel on. Titáni to tak mají prostě, oni nakonec, vidíš, tady jsem to dobře vymyslel, no ale Sherry, to jsem vymyslel já, protože já jsem to viděl tehdy to dělali v německém divadle jednom, víš, jak jsme byli s Oskou na festivalu, jo, tak nelží, že jsi to vymyslel ty.
4: Já jsem přišel do divadla, bylo mi 18, přišel jsem přímo z konzervatoře a Petr Scherhauffer pro mě byl neznámý člověk. Až později jsem poznal, kdo to je. No a nějaký čas, asi tak 2 roky přibližně, když jsem přišel domů, tak jsem říkal, maminko, já jsem to divadlo neměl dělat. Já jsem neměl být herec, to je strašný. Já jsem byl totiž samozřejmě v divadle, jak se říká, kandrdas, jo. A Sherry, včetně teda Zdenka Pospíšila, Eva Talská ne, ale Sherry mi to dával takzvaně vyžrat. Jo, ten prostě, to si pamatuju, jak mi říkal, Lary, to tě na konzervatoři nenaučili? No a já samozřejmě, protože konzervatoř tak dobře, tak já jsem byl 3 roky, měl jsem maturitu, ale já jsem nevěděl, co to je herectví. Já jsem za to hraní, co jsem se naučil, tak jsem hlavně vděčný Petrovi Scherhauffrovi.
3: Za mnou tehdy, když jsem byl studentem 5. ročníku konzervatoře, přišel Vašek Svoboda, že by potřebovali mladýho kluka, protože jeden z těch kolegů on hrozně pil a potřebovali ho vyměnit. No tak jsem přišel do divadla, tam stál takový velký chlap ve vojenském mantlu, jo, v takovým vaťáku a říká, nazdar, na, tady máš text, večer hraješ. Viděl jsi prodaná? Říkal, no, ano, viděl jsem to, tak nauč se to, jo, večer hraješ Javorský, tam ti ten kousek přepustí. Tak samozřejmě jsem byl šíleně nervózní. Udělal jsem to, naučil jsem se to, bez zkoušky jsem to večer hrál, úplně roztřesenej, říkal, no, dobrý, ještě si tě vyzkouším, jo. Tak za pár dní to byl koncert V, inscenace, kde jsem měl hrát jednoho z inženýrů, kteří přijdou za tou hlavní postavou. A to bylo téměř bez zkoušky, jo. A to už byla dost dlouhá scéna, která trvala snad 15, možná 20 minut. A teď on říkal, no domluv se s klukama před špílem, jo, tady na zkušebně si to řeknete, oni ti řeknou aranž, jo, a tak jde. No nervózní, hrozně jsem byl, ruce se mi třepaly všecko. A pak mě teda vzal, pak mě přijal jako studenta 5. ročníku a po 2 letech mé existence na provázku mi k narozeninám přál, abych už konečně začal něco hrát, protože jsem nejhorší herec z celého souboru. A asi to byla pravda, protože Sherry musel mít vždycky pravdu, že jo. Tak ale pamatuju si, že mě to tehdy hrozně ranilo. Tak dneska už je ta rána, musím říct, zacelena. Já jsem měl před ním obrovský respekt, protože Sherry byl prostě titán. Na první dobrou nikdy neuznal chybu, že jo. A potom až někdy třeba řekl, no promiň, no jsem prostě nasranej, tak se nezlob. Dobrý, no.
1: Asi ten základ bol, čo sa jeho týka, že nebrať si veci príliš osobne.
3: No, to bylo dvousečný, protože on si to bral osobne, ale zapomněl na to, ale když někoho zdrbal, tak ten si to osobně brát nesměl. Ten musel prostě říct, jasně, Sherry, jo, jo, udělám to, jak si přeješ. Ten řekne, když já tam vyskočím ze 140 kilama, tak a ty se tam musí vyskočit aj s 6 rumama, tady do těch 2 metrů. To byl on přesně.
4: Petr, když se rozčílil, tak, že jo, tak židle lítali, no. Nejenom židle, tak lítalo kde co, ale on se dokázal vždycky po nějakém čase uklidnit a pak buď to vzal zpátky, anebo jeho obvyklý způsob byl, když se naštval, tak se zbalil a ze zkoušky odešel. A to jsme zašli hodněkrát, že prostě praskl dveřma a říkal, já jdu pryč, odcházím, On nás měl rád, no. Dával to takovým svojským způsobem najevo, no. Tím, že nás vždycky strašně seřval, poslal nás takzvaně do prdele. A to si pamatuju jednu zkoušku. Byl tam Jirka Pecha, byl tam Pavel Zatloukal, byl jsem tam já a ještě pár dalších lidí. A Petr najednou vstal a říkal: Peco, ty to hraješ tak z prdele, no to je hrozný. Ne, fakt, na to se nedá dívat. Láry, o tobě už vůbec ani nemluvím, to z prdele to hraješ, Pavle, ty taky. Běž domů, běž pryč, já tě nechci vidět, z prdele to hraješ. No a já, který to z prdele režiruju, tak já jdu taky do prdele. On říkal: stojíte mě v lajně, nestojíte mě v lajně, dostanu 5 z režie. On vždycky chtěl, abychom samozřejmě logicky stáli v trojúhelníku, že když byly 3 postavy na scéně, tak nemají stát v jedné rovině. A tak jakmile stál někdo: dostanu 5 z režie, dělej, zmiz. Ta jeho československina a jeho průpovídky, to bylo nezapomenutelné. Mirek Donutil si ty průpovídky psal. Já je mám v šatně, mám 2 stránky těch průpovídek. A když byla tady výstava Petru Šerhauferovi, tak jsem ty průpovídky natočil.
0: Tím šerhauferovským způsobem.
4: A protože to bylo většinou vulgární, tak to bylo zařízené tak, že to jelo ve smyčce a byly tam asi 6 sluchátka a bylo tam napsané, že je to mládež do 18 let nepřístupný.
1: To je nějaká citovatelná.
0: Duli, když má někdo 2 metry, tak má na jevišti buď ležet, nebo poskakovat.
5: Byla situace úplně strašná. Tady byla kolegyně Evelyn Weberová, herečka, už renomovaná, tak ona tehdy tady dělala kancelářskou práci a přišla na zkoušku a najednou ji přerušila a říká: pane Šerhaufer, nezlobte se, ale mě to nejde skopírovat. A
6: co to, kdo ti dovolil přerušit zkoušku? Nech si ty mánesí. Co to je za mánesí? Já takový mánesí úplně nesnajím.
5: A teď my všichni, jak jsme se po sobě dívali, nikomu se nechtělo chechtat, protože chtěl říct moresi a vyměnil to za mánesí. No a tak to byl šerý prostě.
4: Petr nás naučil hrát a učil nás nejenom být postavou, ale být té postavě i sám sebou. A taky po nás chtěl nějakou prostě osobnostní výpověď taky, abychom do té postavy taky byli schopni vložit něco, co si o tom myslíme a jací jsme my sami.
0: Naprosto kolektivní tvorbou byla ta jedna z jeho největších inscenací a největších děl, Komedie dell'arte. Tady opravdu všichni během té přípravy spolu vytvářeli ty situace, samozřejmě úplně největší, potom autorský podíl v tom smyslu hereckém na tom měl Harlekín Boleslav Polívka.
1: Pretože na túto tému už môžeme nadviazať aj témou cenzúry, tak sa darilo tej cenzúre trochu aj uhýbať, pretože tá bola asi všade prítomná.
0: Áno, no, tak to byl náš základný postup. Bylo, že vzhledem k tomu, že máme tu ten program Nepravidelné dramaturgie a vlastne pro každou inscenaci vytváříme scénář, my sme to takto tvrdili, i když ne vždycky sme to takto dělali, až pri průběhu zkoušek, tak jsme si zdůvodňovali a bylo to přijato, poněvadž jsme i ve statutu se nám podařilo dostat, že naše tvorba je experimentální, že vlastně ten scénář je dotvořen až v době generálek. Takže jsme nepředkládali nikdy, předkládali jsme námět, s ním jsme si mohli různě hrát, to bylo hlavně tedy můj úkol, prostě nějakým způsobem to napsat tak, aby to přes velice tvrdý cenzurní dozor, které měly už naše dramaturgické záměry, teda dramaturgické plány, aby to prošlo. A posléze tedy k tomu schvalování cenzurnímu docházelo až na začátku generálek při takzvané předváděcí zkoušce. Ta probíhala 4-3 dny před premiérou. My jsme to se snažili vždycky posunout co nejblíž k té premiéře. Takže pokud oni do toho chtěli zasáhnout, pokud by to chtěli úplně zakázat, tak to bylo pro ně prekérní, poněvadž to už bylo na plakátech, bylo to vyprodáno a už byly rozeslány pozvánky a vlastně ten zásah cenzurní by byl viditelný. A ten komunistický totalitní režim tvrdil, že u nás cenzura není. Nám se díky právě tomu principu té nepravidelné dramaturgie dařilo vlastně takto s tou cenzurou, oficiálně necenzurou, ale o to tvrdší cenzurou bojovat.
2: Tuto sme hrali na štadióne moju inscenáciu Koncert Vysockého. A tam to sa premenilo skoro na politickú demonstráciu. Vedľa mňa stál jeden polský režisér a hovoril, to už nie je divadlo, to už je proste... Tak proste v týchto okamžikoch, kedy to prekračovalo rozmer divadla, na tie som hrdý.
1: Napriek tomu je teda možno dnes až prekvapujúce, ak počujeme o tejto tvrdej cenzúre, že sa divadlu podarilo nadviazať viaceré zahraničné spolupráce a vytvoriť krásne projekty, ktoré sa stali naozaj až takými emblematickými pre divadlo Husa na provázku v tej dobe.
0: To začalo v roce 1975, kdy sme byli dokonce se třemi inscenacemi ako jediné divadlo pozvání na Svetový festival do Nancy. To v té době byl vlastně největší divadelní festival ve Francii. V té době ještě byl větší než Avignonský festival. Tam my jsme sklidili obrovský úspěch právě s Comédie dell'Arte a s dvěma klauniádami polívkovými a Maja a Pepe. A dostali jsme asi 37 pozvání do Evropy, ale i do Jižní Ameriky i do Afriky bylo jedno, myslím. A to bylo pro ten komunistický režim úplně něco nečekaného, že takové divadlo, které jim začínalo být už postupně čím dál tím podezřelejší, tak že je tak ve světě žádáno, ale prostě ten tlak byl velký. My jsme pořád dostávali dopisy s pozváními a to jsme předkládali těm úředním místům, že nakonec městský výbor KŠČ v Brně tak ten rozhodl, že můžeme vyjet jednou za rok. Tak v roce 76 jsme potom absolvovali hned dva různé festivaly a na ten jeden do Milána Incontrazione jsme se dvakrát vrátili, mezi tím jsme odjeli na festival do Palerma a to samozřejmě zase zvětšovalo, jako účast na každém festivalu vlastně přinášela další úspěchy a další známost v evropském divadelním prostředí, tak přinášelo další pozvání a velice rychle jsme se také stali součástí hnutí evropského alternativního divadla. Spřátelili jsme se s těmi divadly a posléze tedy jsme v roce 78 zase ve Vroclavi, ale tohle bylo nejdřív v Polešnici na takové společné dílně. Ve Vroclavi v té době byl festival teatru Otvartého, teatru a štuky Otvartej, festival divadla a umění a divadla otevřeného a v takové experimentální části dílně jsme začali pracovat s teatrem 77 z Lodže. S ním jsme potom udělali společnou divadelní inscenaci Vesna národů a vytvořili jsme vlastně koncept jako pokračování toho velké evropské společné inscenace, již se nakonec ujal festival v Kodani, festival bláznů, jo, to je také příznačné. A tam jsme udělali Labirint světa a ráj srdce, zkrátce jsme to nazývali Together, společně.

0: Aký spôsob boja navrhujete proti drakovi, vzácný, moji priatelia?
1: Navrhujem, aby sme sa rozostavili pozdĺž váhu spolu s našimi vojskami.
2: Také, po oboja breham porozostaneme a auf einen Befehl.
0: Povelom bude výstrel z dela. Veľa šťastia, priatelia.

0: 1-0. Pre neho.
1: Hurá!
0: Len sa neteš. Keď sa Leonardo pustí do hry, spod postele ho nedostaneš ani za nič.
1: No tak na miesto rozprávky budeme vysielať prenos ponožkového futbalu spod tvojej postele.
0: Alebo ho necháme, nech sa kocúr trocha pohrá. A ty sa uspokojíš s tým, že o jeho piatom živote ti porozprávam sám.
1: Dobre, hlavne začni.

víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák.

klenutém těle duch bohatý raz očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý,

0: Biskupe, a Grucajda, a Žumpajda, a Hujajda,
1: Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, kdy

0: všechno von a my jsme nic, tak tohle léto nepojde. Foj, foj, foj!
1: I v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné, v poloze svislí, bude držet zvon. To prý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašný?

za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě od vidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy.

0: Moje nohy, ja sa z toho snáď už... Toto nie je už pre mňa, toto nie.
1: Hotovo, ide sa domov!
0: Lojzo! Prines mi pohár vody, prosím.
2: Moment, nemám čas. A nech ti ho priniesie Ruženka.
0: Ružena!
3: Pán Brlica, dnes sa nám hralo dobre však. Ako ste sa na mňa v druhom dejstve...
0: Maroš, teraz nerečný a prines mi pohár vody. A hovor mi gusto.
3: Dobre, gusto.

0: Rádio Devín v dotyku s kultúrou.
1: Príjemný podvečer vám prajeme, milé priateľky, milí priatelia literatúry tu v Krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove. Rovnako pozdravujeme všetkých poslucháčov a poslucháčky Rádia Devín. Dnes pre vás nahrávame na 27. ročníku mesiaca autorského čítania, ktorý sa tu v Prešove koná už po piatýkrát, ale po prvýkrát v Krajskej knižnici Pavla Orsága Hviezdoslava. Takže je to také aj pre nás novum, ale hlavne aj malé jubileum. Aby sme nezabudli, treba pripomenúť, že Krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove získala za rekonštrukciu interiéru prestížne ocenenie Slovenskej komory architektov Cezar v minulom roku a tá atmosféra, ktorá tu dýcha, doslova láka na to, aby sme rozprávali o knihách a o literatúre. Dnes to bude ale trošku špeciálne, pretože nebudeme mať česko-grónsky kontext, ale budeme mať česko-slovenský kontext. Ja myslím, že nájdeme presahy, ktoré sú v literatúre, v životoch našich hostí a samozrejme budeme hovoriť aj o tvorbe, o knihách a o vnímaní života ako takého, pretože dnes sa budeme rozprávať naozaj s dvoma veľmi zaujímavými hostiami. Ja sa na to už teraz teším. Ja sa volám Hana Rodová a budem vás týmto podvečerom alebo večerom sprevádzať. Začneme asi našim českým hosťom Petrom Borkovcom, ktorý je spisovateľom, prekladateľom, publicistom, organizátorom kultúrneho života. A pán Borkovec, spokojne ma doplňte, ak som na niečo zabudla. Zabudla som nejakú funkciu?
2: Ja som vás nesledoval úplne pozorne, tak neviem, ale jestli ste ich zapomňala, vôbec to nevadí. Dobré odpoledne všem, díky.
1: Musím asi na úvod povedať, že s pánom Borkovcom som sa stretla pred 10 rokmi v Košiciach, kde mal svoje autorské čítanie a vtedy to bol taký veľmi podnetný moment. Hneď vysvetlím prečo. Jednak som Petra Borkovca nepoznala ako autora, pretože predsa len ten český literárny kontext už nám je trošku vzdialenejší, aj keď je teda stále blízky. Ale vtedy dovolím si tvrdiť, že prechádzal takou literárnou spisovateľskou transformáciou od poeta k prozaikovi. Vykročili ste na tú prozaickú cestu, alebo ste stále aj poet, aj prozaik, aj novinár, publicista?
2: No, ja si to takhle vôbec nestavím, nedelám si žiadny žebříčky, jestli sa to zmienilo, teďka už je to inak a tak, ale pravda je, že v posledních letech jako všechno, co bych chtěl psát, tak si myslím, že je v těch krátkých prózách, kterým se věnuju nejvíc. Nějaký básně píšu, zvlášť pro dětský nebo dětský starší publikum, ale ty prózy jsou to hlavní, co teď poslední, řekněme, 3-4 roky dělám. No, ale jak se cítím, jako prozaik nebo básník, mě moc nevzrušuje. Prostě mám pocit, že to, co bych teď chtěl mít v nějakých textech, tak to jsou většinou takový jako 10-stránkový až 15-stránkový prózy. Tak to dělám.
1: Ono, tá krátka próza je veľmi podobná básni, keď to takto môžem zjednodušiť, pretože tam treba prísť veľmi rýchlo k pointe. Presne tak, ako je to aj v dobrej básni. Sú tieto krátke prózy pre vás lákavé práve preto, že sa musíte na relatívne krátkej ploche vyjadriť veľmi presne?
2: Rozhodně to není otázka pointy, já myslím, že jako pointa je něco, co mě rozhodně, když začínám psát, nějak nezajímá. Mám prostě řekněme nějaký plán a vlastně trochu spoléhám na to, že třeba dojdu někam trochu jinak, jinam, než jsem chtěl a že určitý jako výjimky nebo takové jako odbočky se může stát, že to bude to, co ten text nakonec ponese a co vytvoří tu pevnou strukturu. Takže pojem to ani u básní, prostě jako na to tak nějak nemyslím, ale říkáte asi správně, že pro mě ty krátké prózy mají s poezií přece jen hodně společného. No, třeba to, že se snažím, abych něco vyprávěl, někam došel, nějakou situaci dovyprávěl a nějak jako ji naznačil v různých vrstvách a samozřejmě, že ty slova nesou nějaký význam, ale zároveň se snažím, aby ty slova v těch textech přece jen zůstávaly jako určitý bytosti, jako nejen ty nositelé toho významu, ale jako nějaký jednotky, ke kterým se můžeme je trochu vztahovat jako k nějakým věcem a pozorovat je, a který tam jsou jakoby sami za sebe, aby tam bylo obojí.
1: Krátke prózy majú vlastnú štruktúru, majú vlastný príbeh. Je každý ten príbeh uzavretý, alebo tie prózy sú v podstate takou jednou veľkou prózou, ktoré sú nejakým spôsobom uzavreté a vždy vyjadrujú len časť nejakého príbehu?
2: Je to různý, je to různý u některých, jako i se k té pointě třeba nějakým způsobem třeba ten závěr jako vztahuje a jsou takový, ale myslím, že jsou jako ve velké většině jsou spíš takový jako průtokový. Já kolem sebe vidím spíš, řekněme, nějaký dramatický situace, který se nějakým způsobem vrstvěj, záleží na prostě chvíli, atmosféře, takový never ending happening, než nějaký příběh, který je už od začátku trochu jako plánovaný, má nějakou strukturu a naplňuje se. Samozřejmě nějaký plán vždycky mám, ale snažím se, abych byl otevřený tomu, kdyby se ten plán z nejrůznějších důvodů začal v průběhu toho psaní měnit, abych to nepropás. Takhle třeba to je.
1: Ako vyzerá ten plán? Lebo to ma teda dost zaujalo, aj ten pojem prietokový je výborný. Ako vyzerá teda tá vaša autorská tvorba? Znamená to pre vás, že chodíte po svete s otvorenými očami a vnímate rôzne impulzy, inšpirácie, niekde si ich zapisujete, alebo je to vyslovene také tu a teraz, že niečo príde a je tá krátka próza, je tá báseň na svete. Ste takým lovcom alebo zberačom príbehov?
2: Jako sedat si ke psaní s prázdným papírem a prázdnou hlavou, to se snad ani nikomu neděje. Takže nějak jste v tom pořád. A tohle jsou jako hodně obecné otázky, které na jejich rozbor ani jako nemáme čas a vždycky stejně se to nejlíp ukazuje na nějakým konkrétním textu, ale já nevím, řekněme, že pro mě je asi jako typický, jak psát prózu, spíš tak, že, a teď teda dám příklad, mě zaujmou třeba místa, kam si úřednice a číšnice chodějí odpočinout a dát si cigáro. Jako takový ty místa za podnikama, kde je prostě stolek a popelník a tak dále. A tyhle místa mě nějakým způsobem vzrušují. Mám pocit, že mají v sobě jako nějaký skrytý dramatický situace, mají nějakou pro mě jako vizuální sílu a nějakou skrumáž nálad. Jo? Jsou vlastně zároveň třeba komický, ale zároveň vždycky jsou trošku takový jako teskný a tak dále. A prostě jako typický postup je, že vlastně já si těhle míst všímám, ano, i si je třeba zapisuju, někdy si je i fotím a dělám z nich takovouhle sbírku a čekám, co bude. Většinou vlastně jako nevím, co s tím udělat, jenom mě to zajímá a ta proza, která je takhle konkrétní, tak prostě pak nějak vznikla a je to proza o ošetřovatelce hadů, která se s někým schází za pavilonem hadů, jako za tím podnikem a něco se tam děje, něco probírají, mají k sobě vztah určitýho charakteru a myslím, že nijak to celý vlastně nedopadne, ale ten příběh a to vše, ta dívka, ta její jako osud a tak dále, to všechno je vymyšlený, to, co je pro mě jakoby to ne hlavní, ale to, co vlastně není fikce, jsou ty místa a celou dobu psaní toho příběhu vlastně myslím pořád na vyjádření tý nálady těch míst, která mě pořád drží. A stručně se dá říct, vlastně věnuju se těm místům a ten příběh, který tam je, jako by si ty místa přivolávají a ten není ten nejdůležitější. Takhle často pracuju, což má asi blíž třeba poezii, nevím, jestli jsem odpověděl na to, na co jste se ptala, protože jsem to zapomněl.
1: Odpovedal jsi velmi dobré.
2: Ale takhle to často je, ale jak to bývá, ne vždycky.
1: To, čo ste povedali, mi trochu pripomína také oko kamery, že ste dobrým pozorovateľom, ktorý navníma nejakú situáciu alebo nejaké miesto, nejaký bod a potom už tá autorská licencia vlastne funguje, tá fantázia, kreativita, všetko to tam je. Predsa len trochu aj čerpáte z toho vlastného života, že sú tam aj nejaké odrazy toho, čo sa vám reálne stalo, alebo je to celé len postavené na tej fikcii? No, lebo tá s pavilonou hadou, tak to...
2: Jasne, že jako každej. To taky jako ten pojem autofikce jako zdůrazňuje nějaký momenty, které jako v tom literatuře jsou odedávna, nebo to není jako nějak nový. Samozřejmě, ale musím vždycky najít nějakou jako pozici pro to psaní, kdy, já tomu říkám, taková jako určitá vlažnost, kdy cítím, jako bych, jako, kdy nejsem příliš jako ve svém příběhu, kdy spíš ke mně ty věci osobní a ty věci, které jsou teda pravda, jsou vlastně takový jako deníkový, ke mně nějakým způsobem doléhají, nebo se to dá říct jinak, tak aby bylo možné k ním třeba něco přidat nebo rozvíjet je způsobem fikčním, zcela přirozeně, který nějakou situaci, kterou dobře zná, dovádí do míst, kterou já vůbec neznám. Tak musím cítit takovouhle křižovatku a to autobiografický tam musí fungovat v určitý takový jako ne horkosti právě, ale určitý jako jen teplavosti, taková určitá jako vlažnost, která mi umožní s tím nějakým způsobem pracovat a nezačít třeba, nevím, vzpomínat nebo nezačít psát jako deníkovou literaturu. Myslím, že vzpomínání není opravdový psaní a psaní deníku taky není opravdový psaní. Takže se musím ocitnout v nějakém takovém, nebo cítit takovejhle okamžik. To se dá vztáhnout i na místa třeba. Jsou místa, o kterých můžu psát pravidelně, prostě proto, že jsou to místa, které třeba jsou exotické, kde ale nejsem ani turista, ani místní. I v tom svém příběhu jako nemůžu být úplně místní, musím si najít takovou pozici, abych byl i ten zároveň trochu jako turista, prostě ani horkej, ani studenej, vlažnej.
1: Sedíte na dvou stoličkách.
2: No, myslím, že jste jako spisovatel, když píše, tak vždycky jako sedí na víc stoličkách než jedný.
1: Vy ste mali prózy, ak si dobre pamätám, ktoré sa odohrávali aj v Nemecku, aj v Taliansku. Stále ste v týchto krajinách, alebo ste sa posunuli ďalej?
2: V Německu to asi bylo málo, ta Itálie se objevovala jeden čas, tak jedna celá kniha je o Itálii a vlastně ty prozy viděný v Itálii, ani ne tak psaný, ale skutečně jako viděný, vlastně v každý té prozaické knize nějaký jsou a neposunul jsem se nikam jinam, nebo že bych si našel nějaké jako jiné místo, ale je jich trochu míň, protože já nějak cítím, že ten svět se uzavřel. Třeba proto, že byl dost spojený vlastně s dětstvím mých dcer. Pořád ten prostor nějak existuje, ale už to není ono. Takže se zavírá sám.
1: Keď ste už spomenuli tie dcery, tak treba povedať, že to vás mimochodom aj s Veronikou Šiklovou spája, že píšete aj pre deti. Je ten detský svet trochu iný ako ten dospelý, keď pre neho píšete?
2: No je jiný v tom, že vůbec nevím, jaký je. Protože já píšu pro děti, ale já vlastně nevím, co oni chtějí číst. Já se snažím nějakým způsobem, já píšu stejně jenom jako sebe, svoje oči a tak dále. To se mě teď dali i v Brně, i v Ostravě, tohleto. Jako je pravda, že kdybych se té dětské literatuře, nebo vlastně poet, to jsou samý básně pro děti, já jsem vlastně žádnou prózu pro děti nepsal, byť se třeba snažím i v těch prózách. Já mám představu, že i ty moje prózy by mohly číst 14-letý holky, třeba si je představuju, nebo, což je nějak ovlivněný.
3: Těma, co tam.
2: Jo, jasně, že i chlapci. A prostě... kdybych se tomu věnoval, tak bych asi, kdybych se tomu chtěl věnovat opravdu, tak bych nějakým způsobem začal s dětma spolupracovat na těch textech. Nějak, jako bych, já jsem tohle zkoušel, když moje děti byly malí nebo menší, tak jsme jako něco dělali, nějaký texty se dělali jako s nima. Já nevím, prostě úplně primitivní, napsat text, který jsem pustil jako tichou poštu přes tři hlavy, něco se řeklo a já jsem s tím, co vyšlo, nějak pracoval. A takovýhle jako takový cvičení různý, kdy vlastně jsem jim jako do nich pustil nějaký text a oni ho nějakým způsobem vydali a já jsem to dál dopisoval. Tak tyhle strategie by se dají určitě propracovávat, já na to nemyslím, ale tak bych to dělal. Jinak tu tvorbu pro děti a láká mě. Já myslím, že opravdu píšu pro děti a jejich děti a zároveň dbám na to, abych si v těch dětských textech taky nacházel něco novýho pro sebe. A myslím si, že to co tam, to nový, co tam nacházím, to jsou ty strategie, kdy se snažím, abych to neovládal, abych nediktoval svůj pohled, svůj dospělý pohled dětem. To znamená, ty věci formálně a tak dále jsou vlastně dost konstruované, takže jsou závislí na určitých jako pravidlech, které jsou mimo mě, že si to nějak stanovuju, abych se při dělání těch básní dostával třeba skrze formu opravdu někam, kde to jako trochu ta věc píše mě. A to si myslím, že by mohlo být to vzdorování tomu dospělému pohledu nucenému dětem. No. Ale to je taková asi iluze.
3: taky částečně.
1: Máte trochu väčší rešpekt pred tým detským čitateľom ako pred dospelým, keď vás teraz tak počúvam, tak ako keby ste...
2: Jako když respekt, nevím, chci to udělat dobře a když cítím, že je tam nějaký úskalí, tak jako ho neignoruju a snažím se ho nějak řešit nebo něco nabídnout, ale jako pravda je, že já mám samozřejmě nějaký ohlasy jako dětskýho publika, ale většinou mě tlumočí ty rodiče. To je zase stejný, tak nevím, ale já se snažím psát jako všechny věci tak, abych se před dětským publikem nemusel stydět a nebál se, což taky nejde, no, ale no, bojím se stejně i dospělého publika, i dětského.
1: No, to je logická otázka ďalšia, protože teraz tu máme dospělé publikum. Aké to je teda to dospělé publikum, že či náhodou tam nie je tiež trochu tréma, keď musíte ísť s kožou na trh a například prečítat nám vlastné texty. Máte nějaké očakávania od toho dospělého publika?
2: Ne, po těch letech je to vlastně radost. Čtu docela rád a zároveň si od toho nic jako neslibuju. Samozřejmě každý čtení veřejný je trochu jiný. Někdy prostě sám sebe slyšíte líp, slyšíte jinak ohlasy. Publika čte se vám líp, někdy se vám čte hůř, ale ty rozdíly nejsou velký. Myslím, že je tak zase. Čtu rád, myslím, že ta situace je pro autora víceméně příznivá. Já jsem vedl literární kavárnu dlouho, tak udělat to čtení pro autora, když ho organizujete, tak i když chcete být vyloženě kritický, to je problematický, když jsem to taky zkoušel, ale můžete něco ověřovat a tak dále, ale čtení je v podstatě omáž. Je to jako omáž vlastně. Jo. Tak jsem dělal všechno pro to, aby se ten autor prostě cítil dobře, ale ne banálně, aby jako došlo k něčemu, co třeba ještě neřek, nebo aby byl jako něčemu třeba vystavený, co nečeká, dobrý, ale je to vlastně omáž, je to jako příznivá situace. Je to trochu jako když vás někdo překládá, to je taky příznivá situace, to podobně.
1: Vy jste si pro nás připravili několik ukážok z vašej sbírky Nějaká Cecil a jiné. A právě proto jsem se možno pýtala na to Německo a Taliansko, protože ta Cecil vo mně evokuje francouzštinu, Francouzsko. Je to Cecil z Francouzska?
2: Ta Cecil se tam dostala tak, že já jsem četl nějaký článek o jakýsi francouzský perkusionistce a skladatelce pro marimbu, pro nástroj marimba, která si vzala českýho muže a hraje v orchestru v Českých Budějovicích. A to bylo všechno. A ještě jsem si ji pustila, nahrála na tu marimbu a mě prostě u toho napadl nějaký příběh, který už s ní nesouvisí. A ona se jmenuje Cecil, příjmení jsem už zapomněl a tak to vzniklo. A když jsem jí pak tu prózu poslal, dost komplikovaně, protože jsem musel oslovit někoho z toho orchestru, kdo se stará o ty hráče a ten mi teprve dal její adresu, hrozně ověřovalo se, co to vlastně jí chci poslat a tak dále, tak pak jsem to udělal a nikdy jsem nedostal odpověď.
1: Možno to je dobré.
2: Já rozumím tomu, protože jsem tu prózu četl, proč jsem tu odpověď nedostal, ale stejně jsem si myslel, že třeba jo.
1: Ještě se vrátíme k tomu, co jste vlastně naznačili, keďže vás inšpirovala hráčka z orchestra.
2: A ty nástroje.
1: Čo pro vás znamená hudba pri písaní? Je inšpiračným zdrojom, alebo je to len něco, čo je prísluchové, alebo sa vás to vůbec nedotýká?
2: Moc se mě to nedotýká, co opravdu nesnáším je něco si pouštět při psaní, celý život jsem to nikdy nedělal, nic moc jsem neposlouchal, moje žena, která tady je, tak ona se mi vždycky za to trochu smála, myslím, že to považuje za podezřelý celkově a že ani 30 let manželství to nezměnilo. A samozřejmě mě se občas něco líbí, ale vlastně si o hudbě radši čtu. Já mám dost rád hudební publicisty, jak píšou, když popisují hudbu. To fakt čtu rád. Z 99% čtu o hudbě, kterou jsem nikdy neslyšel a ani nemám chuť potom si to pustit. Ale vlastně jsem se tím mnohokrát nechal inspirovat. Jsem třeba, já nevím, nějaký recenzent napsal o jedný, myslím, že to byla nějaká art metalová kapela, že jejich hudba připomíná pohřební písničky zahraný pospátku. se mi hrozně líbila. V jedné sbírce jsem vzal opravdu český starý pohřební písničky a obrátil jsem to pořadí a pak jsem to nějak dopisoval a bylo to krásný. No, takže a teď nedávno jsem napsal takový delší text o hudebnici, která se jmenuje Lord, která teď je zrovna v Ostravě a ona má takovou písničku, která se jmenuje Supercat a mě teda ta písnička se velmi líbí, líbí se mi ten text, ale hlavně se mi líbí video, který k tomu nahrála, který je takový jako vlastně, ona tam vystupuje trochu jako, že je celá v záhrobí, je to písnička z pozice ženy, kdy skončil vztah. A ona jako ví, že skončil vztah, přehrává si nejlepší momenty toho vztahu a vlastně se dostává do určitého jako šílenství. Lord je prostě velká umělkyně, to video je naprosto dokonalý, je to taková jako několika minutová záběr do antické tragédie. Krásný, tak o tom jsem rád napsal. Ale když se takhle pěkně ptáte, já jsem žádnou jinou písničku od Lord neslyšel. Jednu jsem si ještě pustil, když jsem to psal, ale jsem se potřeboval podívat, jak vypadá ještě jinak.
1: Tak, pojďme teda k této sbírce, nějaká Cecil a jiné. Proč jste si vybrali zo všech knih právě tuto a budete nám z něj čítat?
2: Protože je poslední, no. To je, no.
1: Posledná je vždy
2: nejlepší. Protože je to poslední kniha. No, ne, není, ale já mám vždycky nějak, jakože čtu nějaký soubor textů a většina z nich je většinou z té poslední knihy, tak proto.
1: Zkuste nám je trochu představit, protože nevím, nakoľko mají naši diváci a diváčky prečítanou už tuto knihu. Je tu někdo, kdo už čítal? Nie, takže bude to pre nás naozaj pre všetkých niečo nové?
2: Je to soubor krátkých pros, jsou dost různý a není to kniha nějak spojených povídek, ale spojuje to několik věcí a je tak jako výrazný ženský hrdinky, které nejsou ve všech těch prozách, ale ve většině. Ano, proto se to vlastně jmenuje nějaká Cecil a jiné, což se teda nemyslí jenom a jiné prozy nebo povídky, ale a jiné Cecil, řekněme. A myslím, že to potom spojuje věc, že podprahově v těch povídkách se často řeší proces psaní, tak jako někdy jemnějc, někdy víc, ale je to vlastně v tomhle smyslu, jsou to takové jako trochu eseje o psaní někde, ale to trochu přeháním, když to takhle říkám, ale je to tam a snad nějaký vypravěč, který není příjemný nikomu ani sám sobě, moc to by to jako mohlo spojit. A ta kniha je trochu udělaná tak, že na začátku jsou takový velmi krátký prozaický texty, kde se trochu přehrávají situace, které se potom v nějakých variacích v těch dalších prozách opakujou. Tak to byla, řekněme, taková moje kompozice.
1: Pojďme teda k samotným ukážkám. Vy máte tři. Dáme ich všetky naraz, alebo pôjdeme postupne a budete nám komentovať jednotlivé prózy?
2: Môžu, neviem, jestli tie tři nebudú moc dlouhý, ja neviem, kolik ne. Ja som vybral to krátky texty, abychom si je mohli přečíst jako celý. A já vám přečtu tu první, protože teda mluvíme o dětské literatuře a nějaká psaní dětské literatury, ta próza z toho vychází. A potom jsou to dvě prózy, které jsem vybral, protože se odehrávají na Slovensku. Tohle se jmenuje Antemeridiem. Dopoledne bylo chudé na zážitky. Po ránu psal básně pro děti, za které dostává celkem dobře zaplaceno. Práce se mu nedařila. Ať se namáhal, jak se namáhal, jeho básně pro děti vyznívaly smutně. Příliš smutně na to, aby se líbily redaktorům literatury, určené dětem, kteří rozhodují o tom, jestli se jeho básně budou nebo nebudou dětem líbit. Musel si ale přiznat, že i jemu samotnému dnes ráno připadaly smutnější než obvykle. Navíc mezi krátkými verši trčel jeden dlouhý, který se mu jinak zdál dobrý. A on se nemohl rozhodnout, zda ho nechat, jak je, anebo se škrtat. Právě kombinace nevítané sklíčenosti básní a otravného verše, o kterém se nevědělo, jestli překáží nebo nepřekáží, ho rozčilovala nejvíc. Nakonec verš zkrátil, protože editor, puntičkářský a nepříjemný člověk, který ho má rád, by to stejně udělal za něj. Potom šel posekat zahradu. Když byl s trávníkem asi v půlce, všiml si, že přesekl slepíše. I hned ho samozřejmě napadla souvislost s raním psaním a tím veršem, ale analogie mu připadala sentimentální a tak se věnoval zvířeti. Opatrně zvedl svíjejícího se hada a zkoumal zranění. Zdálo se mu, že rána není hluboká. Nůž ho nejspíš jenom škrábl. Někde v polovině těla měl mělký řez, takový mléčný, neúplný kroužek. Žádná krev netekla. Z toho se vylíže, usoudil, a chtěl ho položit zpátky na zem. Ale při prudším pohybu se zadní část Slepýšova těla, které se neustále vlnilo a přetáčelo, ocitla mimo dlaň a mléčný kroužek se trochu hrůzně rozevřel a celá zadní část se vylomila a na okamžik zůstala viset na pásku zlatočerné kůže. V zápětí odpadla docela. Řez, který uviděl, měl mírně růžovou rybí barvu. Uprostřed se bělalo zrnko překrojené páteře. Plas v dlani zpomalil, jako by i on byl zaskočený. Za to useknutý konec jeho těla v trávě sebou divoce mrskal jako nejmenší rybka vyhozená na břeh. Skoro vyskakoval. A on upustil přední část hada na zem a ten hýbající se zbytek vzal dvěma prsty za koneček a štítivě ho odhodil daleko za sebe. Had zabořil hlavu do trávy, zlehka, jako by si ji tam jenom posmutněle opřel a znehybněl. Dřepěl nad ním, z kapsy vytáhl mobil a hledal, jestli Slepýš může takové přeseknutí sekačkou přežít. Zápětí ho napadlo, že Slepýš je přece beznohá ještěrka, tudíž možná dokáže sám odpojit konec těla a dorůst. Jenže se ohledně samoodpojení pravděpodobně jedná pouze o konec ocasu, nikoli o celou polovinu těla, takže ho určitě přesekl. Snad ale existuje i v takovém případě možnost, že přežije, kdo ví. Nejprve do vyhledávače zadal, co se stane, když sekačkou přeseknu Slepýše. Potom Slepýš doroste? Přežije Slepýš sekačka? Slepýš regenerace a nakonec Slepýš ještěrka ocas neumře a Slepýš konec ocasu umře? Nic pořádného se ale nedozvěděl. Informace, že Slepýš křehký dokáže sám odpojit až 3/4 těla a dorůst, mu připadala nadějná, ale vzhledem k situaci na trávníku podivná, jak by jeho Slepýš, když vycítil blížící se sekačku, mohl vědět, že má odpojit celou polovinu těla a nikoli pouze konec, což by pro něj zdálo se mu bylo v každém případě výhodnější. Krom toho, místo odpojení s drobným škrábancem a mléčným povlakem nedělalo dojem místa dobrovolného zlomu, ale jednoznačně místa, které bylo poškozeno zvnějšku. Přemýšlel pořád po dřepu, jaké lepší heslo do vyhledávače napsat, aby vypátral, co potřebuje. Z ničeho nic za sebou zaslechl šustot. Konec hadího těla, jenž předtím zahodil, dopadl do suchého dubového listí, které od podzimu neschrabal a házel a švihal tam sebou. Listí šramotilo. A i když zvuk přicházel z poměrně velké dálky a podle všech pravidel byl nepatrný, slyšel ho tak dobře, až to bylo nepříjemné. Navíc zdálo se mu, jako by sílil. Ohlédl se a uviděl, jak se z listnatého povrchu odchlipuje a hýbe několik žlutých dubových listů. Jeden z nich jako by mu zamával. Zvedl se, nastartoval sekačku, objel skoro nehybnou přední část hada, která se převalovala a jakoby zhluboka dýchala a jejíž hlava pořád zůstávala dojemně zabořená do podloží trávníku a sekání dokončil. Potom se vrátil k psaní veršů pro děti. Nedařili se mu ani veselější, ale konec konců ani smutnější, nežli ty, které psal ráno. Ale redaktor mu je stejně vrátí s tím, že jsou moc smutné a pro děti se nehodí.
1: Petr Borkovec nám touto ukážkou potvrdil to, o čom sme doteraz hovorili, a to, že je dobrým pozorovateľom a že naozaj ten proces tvorby sa dá popísať aj v takejto krátkej poviedke. Poďme k tej ďalšej ukážke. Tam ste sa tak trošku už prehodili na to Slovensko?
2: Jo, to je přehozený už na Slovensko. Ono je to tam, že asi všechno padne. Vlastně inspirací k tomu je takový podivný místo v Turci kolem Hornej Štubně, kde kde to vypadá, že nějak vlaky se nemůžou jako z toho místa vymotat. Stanice jsou podivně daleko od vsí a já přesně nikdy nevím vlastně, co se tam děje, když jedu tím vlakem, tak pozorování toho místa, no a pak jsou tam asi jiné věci. Jmenuje se to Uzel, což je to, co tam je. Kde jsme se to ocitli? V území opakujících se zasněžených železných věcí a netečných pohledů lesních zvířat, které se z podivuhodných a krásných postupně proměňují ve zlověstná znamení. Někdo s námi má plán, tak to doopravdy působí. Když se tu točíme kolem dokola s tvářemi přitisknutými ke sklu a opakování proměňuje čáry v průrvy a liščí stopy v hroty pastí. Železniční traťový uzel, z něhož se nedokážeme vymotat, má zauzlované jméno Štubňa. Něco se zadrhlo a sněží. Co je tohle za místo? Jehličnaté podhůří s příkopy a výmoly, poskládané z kolejí v rušném provozu a z odstavných kolejí, kde v hlubokém sněhu stojí ticho a skladiště a manipulačních kolejí, u nich se zdvíhají hromady mnohametrového dříví. Zasněžená železniční spleť, v níž se černají a z níž se odchlipují desítky tvrdých věcí a jejich pojmenování. Hradlo, hlásnice, jimž neumíme dát přesný význam, ale nikdy, nikdy nejsme úplně vedle. Návěstidlo, stavědlo, jistí si přesně do té míry, abychom v zápětí mohli být dokonale zaskočeni a dál se řítit do kolmé díry něčího zpropadeného plánu. Výhybka, závorové stanoviště, výhybkový systém. Vagony zastavují, cukají sebou a potom se rozjíždějí směrem, z něhož přiskřípěly, kolejové rozvětvení, hláska a ještě jedno kolejka, traťová propust. Hrobové ticho ve Štubni. Navzdory všem těm nastraženým železným věcem. Miluju tě, já vím. Vystupujeme na vysoké zastávce a spatříme výjev, před nímž si trochu vydechneme. Nějaký muž štípe dříví u starého dřevěného překladiště s kamennou rampou. Po jeho přesných úderech se obří polena rozlepují a v mdlobách padají ze špalku do sněhu. Jako bychom vstoupili do nové místnosti, kterou s předchozími spojuje jenom ticho. Zvuky štípání i ostatní zvuky jsou přidušené. Nebe, sníh a mráz je polikají. Z narůžovělých střech na konci vzdáleného údolí stoupají proužky růžového kouře. Bez váhání si pod rampou vyhlédnu a přivalím špalek do bezpečné vzdálenosti od toho muže a dávám se do štípání. I ty se hned přidáš, zvedáš a občas dokonce chytáš příliš velké zlomky dřeva, co se odkutálely ze špalku a podáváš mi je k novému rozštípnutí. Dřevo, které sekyry skoro neslyšně otevírají, má odstín kosti, je namodralé a jakoby vyleštěné. Všichni tři štípáme dřevo těch barev a pod lampou zimního slunce ani nevnímáme, jak strašně snadno tu docela obtížnou práci odbýváme. Polena, prostorné díly plné vzduchu se oddělují sami od sebe, jako by pro nás byla předštípaná. A dřevorubecké sekery snad spolu s námi drží ještě jiné ruce, celý hrozen pomocných rukou, tak lehce ostří padá dřevem. Dívám se na tebe, jak pokládáš čtvrtku obřího polena na špalek a vidím, že uvnitř kmene musí působit nějaká síla, magnet, co brání dřevům, které mi prostíráš, aby se překotily. Modré dřevo neslyšně přibývá pod našima nohama. Takhle se to stane. Říkám ti už podruhé, když zase sedíme ve vlaku, co sebou dál cuká dokola, zastavuje a couvá a potom pokračuje po stejných nebo skoro stejných kolejích a nabízí nám opakující se viadukty, tunely, železné klemby a jiné zvláštní zasněžené věci. A v tom si všimnu, že tvoje místo proti mně je prázdné. Už se mnou nejsi. Obrátím hlavu zpátky do lesů podél trati, kde se teď, všiml jsem si toho už před chvílí a chtěl tě na to vlastně upozornit, objevuje víc a víc zvířat. Dívám se na ně s úplně stejným netečným leskem v očích, s nímž se ona dívají na mě a přemáhám smutek nad tím, že už tě nikdy neuvidím. Ale jak zvířat, která si mě prohlížejí od lesních tratí přibývá, přechází to.
1: Trochu ste ma teraz zaviedli, musím takto povedať, pretože zbierka sa volá nejaká Cecil a iné. Hľadala som, čakala som teda ten ženský element, ale je to stále také tušené. Je to ako keby len niekde v pozadí, že tie ženy ako keby len riešili ten osud toho muža, teda toho hlavného hrdinu.
2: Je to v té sbírce tak, že ty ženy to zároveň nesou a zároveň vlastně jejich přítomnost je jako nevyřčená, no, nebo trochu utlumená, ale snažil jsem se, aby vlastně byla zásadní, ale nemluvilo se tolik o ní, no.
1: My jsme to tak cítili asi, že je to důležité, že ten ženský
2: ale
1: mají, element je tam.
2: Ale jsou tam prozy, kde třeba i mají jméno, někde ano.
1: Ještě zkusme krátkou ukážku z té tretěji. Prózy, ktorú ste si pre nás pripravili.
2: Jo, jo.
1: Či sa to posunie niekde, či tam bude to meno?
2: Nebude. Tohle je próza, ktorá je vlastne akoby s tou hrdinkou nejak podobná, ale myslím si, že tady sice ta ženská hrdinka není, tady je hrdinou muž, ale ten má meno a myslím, že se o něm řekne víc, no, ale není to žena. Tak, jmenuje se to Pstruhový frajer a celý se to odehrává taky v Turci. Ale třeba v prvním odstavci je, myslím, ta žena velmi výrazná. Po obědě jsme chtěli vyrazit pro pstruhy do lesních sádek. Nebyli daleko. Ale od rána jsme o tom mluvili jako o malém výletu. Vyklepávala si dokonce ten větší batoh, zatímco jsem nemohl najít termokabelu. Už včera jsem dal do mrazáku dvě petky s vodou. Takhle pstruhy doneseme v pořádku, i když bude vedro. V sádkách v dolině jsme už několikrát byli. Líbilo se nám tam. Těšili jsme se na cestu i na sádkaře pana Harkabuze na celý průběh koupě. Hledal jsem ve sklepě tu termotašku a ty za mnou zhora křičela, hned jsem volal ze sklepa, že neslyším, že musíš víc křičet, ale ty jsi neslyšela, že si to pravděpodobně nepamatuju, ale že pan Harkabus navrhoval, že by nás vzal na výlet, protože je nejenom rybář a rybí farmář, ale i myslivec a tak zná hory jako málo kdo a že bych s ním konečně mohl domluvit nějaký termín. Hledal jsem a křičel nahoru, že si to vůbec nepamatuju, ale že dneska výlet rozhodně domluvíme. Ale ty slyšela jenom začátek, jenom to, že si to nepamatuju a volala zpátky, že to tě vůbec nepřekvapuje a pak ještě něco, co jsem neslyšel, ani nechtěl a konec konců nemohl, protože jsem konečně pod hromadou kufrů, která se řítila k zemi, objevil termokabelu a mohlo se jít. Slunce sálalo. Ale my jsme brzy uhnuli z asfaltky a vydali se podél zarostlého lesního potoka, kde ležel hluboký stín. Raději jsme se prodírali lopuchy a územím zarostlým devěcilem, chvílemi se bořili do měkkého podloží, které jsme pod listy blatouchů neviděli a místy jsme dokonce vstoupili do proudu a brodili se. Boty jsme tak jako tak měli dávno promočené. V hukotu potoka spaly kameny, potažené vysokým mechem, k němuž se nikdy neprodralo světlo. Jejich nedotčená zeleň, skoro tmavomodrá, polstrování, na němž nebyl jediný kas, vytvářela zdání, že ve vodě stojí pouze kopce mechu bez kamenných vnitřností, do nichž je možné bez námahy vsunout ruku až po rameno. Šli jsme tiše. Vlastně docela daleko od sebe. A potkávali červené houby, které se podobaly štíhlým skleničkám s červeným voskem. Jakoby si vlhkost, krása a zrůdnost toho místa museli někde ulevit, rozkvést. Ale dokonalé výrůstky ničemu nepomohly. Napětí nepovolovalo. Šlapali jsme každý sám, nemluvili jsme ani nefotili. V zápětí se ale horský potok vřítil do sluneční záplavy a já ve tvé ruce zahlédl telefon namířený do světla a uslyšel zvuky a hlasy. Sádky pana Harkabuze se před námi rozevřely a my se z nenadání, jako bychom přeskočili roční období, ocitli uprostřed zářícího nepořádku. V prachu a plevelu, mezi vyschlými výmoly po valnících, mezi všudy přítomným potrubím, doprovázeným ještě všudy přítomnějšími hadicemi, v hromadách plechového harampádí se blýskaly nádrže napěchované pstruhy. Staveniště s rybami, s potěrem, pstruhovými špendlíky a čudlami, průměrnými i obřími kusy, které se tlačily k hladinám, jako by je bazény nemohly pojmout, a vytvářely na vodě sypké i vláčné stříbřité struktury. Na několika místech stříkala z trubek voda, povalovaly se pytle od krmiva, psi zběsile štěkali, a když jsem se zadíval do světelných pásů, odrazů vody, které ve vlnách běhaly přes polorozpadlé dřevěné kůlny a nedostavěný domek, kde se ryby řízkovaly, připadal jsem si jak v protrženém obraze, který někdo vyhodil na skládku. Do toho na plotě přistál páv. Kolik jich bude, zeptal se. 6, spíš středních, odpověděla si. Panu Harkabuzovi, který se křestním jménem jmenuje Peter, přezdívám pstruhový frajer. I tentokrát jsem i hned věděl proč. Pokaždé si důvody společně zopakujeme, ačkoliv on neví, že mu tak říkám. Peter Harkabus sáhl pro podběrák upevněný na bydlo a zarumploval jim hluboko mezi rybami. Vylovil 6 ani velkých, ani malých pstruhů a jedním obloukem s nimi mlaskl do přepravky. Ryby tam bubnovaly a já se sklonil a zkoušel některou vzít do ruky. Ale jako minule, jako předminule, bez úspěchu. Sádkař zaklekl naproti, dvěma prsty tahal pstruha za pstruhem, usmíval se, každého mi přidržel v úrovni očí a potom ho tlustým špalkem, který, jak si později řekla, připomínal rukojeť švihadla, mírně ťukl do hlavy a pstruh se nehybný, dokonale mrtvý, svezl do přepravky. Tohle Peter Harkabus udělal 6krát a byl v tu chvíli takový pstruhový frajer, že se mi zdálo jisté, že jsem ho tak nepojmenoval já, ale někdo dávno přede mnou. Že jsem tu přezdívku po někom jenom zopakoval. On jakoby znal moje tajemství a jakoby v něm chtěl obstát, podebral z vedlejší nádrže zlatobílého pstruha, albína, jak prohlásil, na kameni ho zabil a vykuchal a zlatobílé tělo přihodil k 6 pstruhům jako dárek. Odkrojenou hlavu a vnitřnosti hodil slepicím. Čekali opodál připravené, vnitřnosti roztahali, rozklovali, vláčeli sem tam a jak se na střeva lepil a nabaloval prach, netrvalo dlouho a vlekli za sebou kožené měšce a malé vaky. Kočky se pustily zadními zuby do špinavé zlaté hlavy a v dojemné námaze mhouřili oči a nakláněli pěstičky hlav. Zjevilo se hejno umolousaných křepelek a taky ten páv, co mezi tím odlétl, na sebe nenechal dlouho čekat. Podělil se o rybí hlavu s kočkami a jeho složený modrý chvost byl jako ochozený. Jen velký krocan obezřetně brousil kolem se svým obludným lalokem, který zrovna bledl a napodoboval sousoší z leštěného mramoru. Pan Harkabus nad zvířaty vyprávěl o zvířatech, o tom, že chov ryb se nevyplácí, protože ho o ryby okrádá kuna, volavka, orel a medvěd, protože mu divočáci každou noc vyvracejí pletivo a liška a luňák odnášejí slepice i kachny. A minulý týden i hodnou pávici. K pávici dodal už docela nefrajersky, že žádný společný výlet nebude, protože on má v sobě močový kámen, který cestuje břichem a pod břiškem, zmenšuje se a zvětšuje a musí se vyoperovat. A možná proto, že už rozluštil moji přezdívku a že si ji chtěl zasloužit. Stál pstruhový frajer v tom okamžiku mezi hodujícími zvířaty takovým způsobem, že se nám oběma, shodli jsme se později, zdálo, že ho obklopují a vzrušeně se domlouvají, jak ten močový kamínek dostat ven z jeho břicha, jak ho vyklovnout, vyžrat, ukrást. Rada doposud neukradených zvířat se řádně a čile usnášela uprostřed zářícího nepořádku pstruhových sádek, den hlasitě trval a slunečnímu žáru se chtělo ještě o pár stupňů výš.
1: Ďakujeme veľmi pekne Petrovi Borkovcovi a Veronika Šikulová už párkrát tak chcela aj vstúpiť do nášho rozhovoru.
4: Ja som tak nenapadne aj vstúpila.
1: Áno. Ja som veľmi rada, že ste prijali pozvanie a možno by som mohla pokračovať v tom, čo už Petr Borkovec naznačil. Vy ste sa ocitli niekde, ak si dobre pamätám, na Turci? Tak tam to bolo. A my teraz prejdeme niekde k Modre.